papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí. Papi papi, papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí. Papi papi, papi chulo, papi papi papi ven a mí, ven a mí. Papi papi, papi chulo, chulo.